I byl měl štěstí. Na mém předměstí je biograf láska s modrou tmou. Je biograf láska.